pláži, blesky se snaží, nejhůř to odskakuje činnost mozková. Hromadě suti mizí uši baroko, jen bílá vajka ještě visí vysoko. Některé symboly v přilehlém okolí jsou v téhle situaci jak pěs na voko. My ovšem ležíme u ploučnice, podobný postavám z učebnice, veselý oči, červený líce.

ulice. Víme, že zítřek už zas bude pohoda. Dej Bože, ať nám zbude aspoň hospoda. Rány se zacely, zdraví se zocely. Sovětský svaz nám jistě kapky dá.

je čulý ruch. Neboj sa, vstúp, dobrodruh. Zažiješ nesmierny vzruch.